0: aj v rádiu Kiss FM za 8 minútek 8 a my dziś v kalendářu máme deň války s vypalením zavodovým. Nože ten deň akurát vypadl v tak pochmurný pondělek, jak my máme s tím válčit? No správa je přegrana na starte. Očivíte, šéf žartuje, je fajně, git, easy, tam jedeme dál s tím pondělkem. How does it feel už teraz? Žeby nezdožilo se zgasit, dokladáme do pieca v rádiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Trend alert. Yes.